sibiri bi bɔ na bɛn wie sanu kura yidi fɔ bɛ sun yɛn kubɔ honhomi nukuri mu na wɔn yɛ sɔɔni sanu ɛna jaanu fi fi.